Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Horná, Dnilet, Berounka, Mželatovice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještěd, Má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brd.

znam, ja znam, tu zemlji znam. Karlštejn, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trávník, Kozíhrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn.

Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provo.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Kdo ví, proč se vracím z toulek sám?

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se procházíte, já smutný.

svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláchl, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku, sednout si do knajpy s partou zedníků.

страх. А троху фалеш на цесті животем. Часто її найдеш.

pohřbený zaživa se suchými slovy. Co pak se tohle dělo i Lotremontovi? Jak se osvobodit od trýzně a žalu? Výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovy, co pak se tohle dělo i Schubertovi? Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš zívat. Zoufalství toužím vydat alespoň chropotno.

myslet, však jako by nebylo dost času, jako by nebylo čím a tím se ničím, když po něm pasu, v tom rachotu kolem, mi stejně nikdo nenapoví, co pak se tohle dělo i Spinozovi. Nemám pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti, i kdyby ta pravda nade vším se skvěla, nevím, zda i já vždycky a zcela.

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí. Nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobrému už ani slova. A já nejsem Vysocký a zdaleka ne Mozart, to není důvod, abych rychle umřel taky. Závistivě vyhlížel své jméno na nebi mezi mraky, padal

Może poskało si pleska, jako když moje stará obehraná deska přeskakuje. Přestože skála, skála, skála je na rostlinstvo chudá, i když je malá, tak pod ní není nuda.

rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky. Slova, která si neřekne,

podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku a rudé plody jeřabin. Když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji

0: Ještě.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

asi byla jednou z vran, možná jsme došli právě tam, kde nemůžu tě ztratit. Pane, možná jsi byla jednou z vran, možná jsme došli právě tam, kde nemůžu tě ztratit.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou,

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří. S kytarou v ruce si

až jednou naše srdce pod tíhou vzpomínek se skloní, kolik nám bude let, to naše ústa zatají.

rád, ale jedeš Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě se mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

pánové zvou k tanci. Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

vlivně prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lodi, vlivně prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

tak zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Tak zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny a děky, bude tišet.

že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoutá.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš, čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád? Máš mě ještě rád? Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát? Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

Tak leď. Pomalu odchází.

Krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jim se

dálky, dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí hlavou,

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: dechaní.
1: Kam jdou
0: na cesty nepoznaní?
1: Kam jdou, kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

ναι. Něco, co změní.

0: Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berounu.

pan poručík pořadový krok. Záhodné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a kluc. Zastavit snad, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám.

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě a oba.

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

můj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel.

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

pátka, 8, 9, 10, 5, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kopci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne fragment.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

this song. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem nevzpomněl dát ti kytku k jmeninám.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrně.

klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje, po hladině přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a je.

posledních letech vždycky usnul v křesle, když přišel večer pozdě z procházky. Nikdy jí neprozradil, proč se tváří splesle. Zůstaly po něm jenom otázky. Není to žádný

lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

Kuşsuz meşkat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm. V domě, co nestojí už nebo ještě. Místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj děda byl toulavej ták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro lichost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl

Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak

žloňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

tuhle hlídka zhárlej, co je to za typ tenhle kadla? Hej, byle jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

jsou noční víně moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát. Život, že měl by být pestrý, nechtěj si dát ani zdát.

a husa mohla být gáskou a zdobit nejeden dvůr. Celá se naplnit láskou,

tak tu zase mrznu sám, než bych si přiznal, na co mám. Radši si nalhávám, že nemám chuť a čas.

a stolečky od střížky pizzerii. Můj ostych je závěsem, za kterým právě jsem tenkým, že stačí si zahání židle a stolečky od střížky pizzerii.

jsem tenkým, že stačí tvůj dech. Za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky pod střížky pizzerí. Odbíjí klekání zbloudilé ovečky,

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

čekám, až se zbudí bar. Průvan lechtá v píšťalách, netupí rům břicha a pod lavicí u arhan Sebastián kýchá. Samota je tíživá, přisednou si příteli, vlídnou rukou stírá prach, my o sobě jsme věděli. Dvě duše se potkaly, zbytečná jsou slova a slepé oči vypráví,

cizí náruč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomyje kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku a ruka zase klesne. Dnes oheň v nás a zítra zase let. Hrozíme dnes a zítra sotva hlesnem. Ne živý, ne mrtvý, tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět. A stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned. Před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed. A žádný Sokrates nás nevytrhne z bídy, když káže nám, aby byl lepší svět. Jaká herečka, co vyšla zo své třídy, ne blbá, ne chytrá, tak něco uprostřed.

dovozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černoch, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude

obrázek, co štěstí vybaví. Jako náhoda a nebo sázka se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý. A vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic. Co nemají fištron, málo mu si svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Je krátce po 13. hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

Dívky chodí v šatech z krep dešínu a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kluci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, nandej, zatracený krep dešín, život už mě netěší.

nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy zavolal.

mi pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, nandej.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je to 10 let, dneska přesně na den. Byl si dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl si rád kafe, byl si do něj blázen. Tak dneska na štaflu vyleju jedno na zem. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk a hustý v obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení.

je to 10 let. A čím dál už to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. Monit si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já.

nás zůstalo, kolik nás ještě stojí. Za svojí královnou snad ještě nejsem sám. Kdo ještě nastaví si zmenou kůži svoje.

Abha. A ty už taky vstávej z poudy děravý. Jdeme pod splav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo. Oho. Když psi z koza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Buzovku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzu Luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě na neochvějně. A ty tu ležíš, ty les, nechtěj, abych tě zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

Krucifix zasere, podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jediná šance, mrknout do ábíčka. Jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti.

Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy. Šli lodě ke dnu.

Arabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce.

až vyškrábej se vzhůru na zeď a klobouk někam uletí. Pochytáš pár jisker a smutek nekonečný obětí. Šance nikdy trvají stejně dlouhou chvíli jako sliby premiéru. Hvězdu nenech letět na básní, stejně nečekáš.

desítky básní. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

pohne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Na ránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

zemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo.

magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezměním nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed.

Zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení. Však to, že může

přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zase.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nama, chodby mácha, či se mé obény nama, či když učím křehké dámy, vím, co je

0: oh yeah. A budíš pochváleno zelenavě, zelen modře modré jezero. Budíš pochváleno léto,
1: budíš pochválen, buď Karel Hynek máj.
0: Budíš pochváleno léto,
1: budíš pochválen, buď Karel Hynek máj.
2: Před pár minutami bylo 15 hodin.
3: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Prázdná košile. Radio Folk.
1: Když jak kůžovka si přijde den, znáte to, nechce se vstát. A zipy z pacáků, jak vodu kmen, rozedře

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste k tím vina,

0: trochu těžké, mlčím dál. Trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekl, a já jsem to bral.

Broni námořníci ještě v přístavu, přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako

si, pijáci ze San Rochelle, za pouhý frank by vám i příběh vyprávěli. O slepým básníkovi a krásné dívce Michelle, ani Mike Graham ho nedohraje celý. V krčmě na San Rochelle bývali často hosty, slepej básník zhnusenej společností, s kytarou v ruce a vlasy na remenách.

měl jenom kytaru a v prázdných kapsách hlad a ke klášterům chodil polívku vyžebrat. Pak se zas vrátil ke svojí dívce Michel do zakouřený krčmy

jednou odešel, zmizel jako rosa v trávě. A já ho potkal pak v Hamburku na hřbitově. Pohřbil tam svojí Michel, nad jejím hrobem stál. A v prázdných očích měl slzy a naposledy hrál.

0: dopoledne, půlnoc, liák potu, na rozpálených zádech plotu, jsem nehybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.
1: Pálím jak suchej led, taju jak ten.

do bod útěků. Já bláznem se stal, lístek kupoval a bloudil v moři cizích.

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte na srát, jo, na srát.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýždu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdych, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
2: Byl to Shane.
1: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

všecko projde. Řekněte mi, co tu všecko projde. Co tu všecko projde, než k něčemu dojde. Co tu všecko projde. Co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane. Řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde, a co s námi bude.

0: Vidličky a nože vedle ubrousek složený do tvaru loďky. Bodky samochodky donesly by těž tam, kam srdce táhne.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen a že se umím smát a nezůstanu dlužen.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka před dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jako rejnok pluješ vodou, z živé mrtvou uděláš. Stokrát už jsem byla v domě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl, už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen, jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když Bůh tě zná a vidíš, že může přání vyplnit, tak ty můžeš pomoct jiným, třeba jenom

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence, už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily, už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera.

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka 164,50.

0: Chce už je zase jaro v ulicích.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

hádám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou bez zbraně, válčím stejně jako dřív, velký boje, marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid, podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

jestli moje hvězda září, zdali to tak je. Tak se dívej, jen se dívej, jen se dívej.

feeling would it define? Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, ten pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

zeleniny. Do fraza mě to žaludku leze jená. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítar od kotníku po uši.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kovy nový, mám kovy kmena nový, mám kovy špenátový, zeleninový, mám 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme do peče, tady to prodáváme.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru a o nic mí.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Ne vetešníkem.
1: Ne starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl starožitníko, vetešníko, mastičkáři.

že už to neumíš. Ať se zasítím takhle maličky, ať ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku.

a mne už v uchu hrozne kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjí.

0: jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vyvat, vyvat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebu je venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený, k expedici sem tam počítám, nedopočítám se. Poslaní kdysi dávno, míříme k výslednici sem tam počítám, nedopočítám. A každý jsme jenom balík určený, k expedici.

Zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál. Doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expedici se.

0: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla,

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek, a z muziky jsem šílel, když jsem slyšel

On jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mohy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

ještě chvíli, bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

nechal chytit. Třeba za rukáv, anebo za ucho, jako kluk. Slova, co potom slyšel, ještě dneska jsou cítit. Možná, že nahoře tě někdo hlídá, třeba Bůh.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy, zavoláme kámošů.

Už za tři čtvrtě století nám bude hlásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát

stejné řeky, dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím, v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude

čeká tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko,

sneslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD lejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk stříly. Odváží ho sanitka a je bez svých blíž.

rekordů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří, s dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo, kupujte si blesk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Nejsem prach, co na knihy sedá, nejsem vlk, co ovečku hledá, jsem tváří hvězd, nejsem loď, co u břehu čeká.

večer se schovala za dlouhým svetrem, tlustým, co chytaj se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si. Sluníčko zhaslo a bylo šero. Madlenko, Hanko, Natálko, Věro, jak pak ti říkají,

kdybych byl voják, stříhal bych metr, kdy potkám tě zase a sundám ten svetr, co bude.

Jediný štěpne zrnkoviny a vnitru tiché boží mlýny stvoření. Semelou nás a tebe s nimi nahrání.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy duše

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím,

Ona jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

A našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hora na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta na místě, zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a dlouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

chlapem svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné kopce.

hladili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

beder sejmou břemena. Hodili mě

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

začátku, z řádku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku, do řádku o stránku blíž, píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku, z řádku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

stránku blíž, píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku. Z řádku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

plaví se tam koně, tam darovala si nám, co schystal pro mě, čistou vodu v řece, teď kalí tvoje.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Za ruch zajdou a pak tu povyk stropím. Na konci ulice máš zbytky svojí munice, jsou všechny cíle předem zasaženy.

0: Přivedl jsem domů lůžce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky připadal mi, velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když Bože nám neklíže, když Bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil Božce vnutit to, růstokožce, originále, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem Bohem, pak mě řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak už sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak už sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a Těšín. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

přála si. A já se navíc přikryl tvými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilskej pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět.

nutí stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.